0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.
2: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.